jsi byla ta, co říkala, chci něco víc. Jestli jsem chtěla bavit, tak mi to stačilo říct. Prstene ze zlata, diamanty takový, že se na ně chodí koukat domů záhladový. Baby, já se v klidu respektuju, že mě nechceš, ale když je pak vidí s jinou, není to reflex. Šohaň